0: Jdu na záchod v restauraci v cizím městě. Na bílých dveřích je místo muži ženy napsáno duch dech. Špatný vtip? Do kterých dveří vejít?
1: To je ne? To je ne?
2: Ich gehe in einer fremden Stadt aufs Klo. An den weißen Türen steht anstelle von Männer-Frauen geschrieben, Geist ausscheißt, Atem einspeist. Ein schlechter Scherz. In welche Tür eintreten?

Někdy na jaře. Muž černém kouzelník mi ukazuje grapefruit, jeho vnitřní stavbu. Takhle prý může vypadat kompozice, na které pracuju. Jednotlivé části jsou samostatné, zřetelně oddělené a přitom jsou součástí výrazného jednoduchého celku, hořké i sladké. Potom v reálu dost přemýšlím o tom, jak dělat dobře víc věcí zároveň, literaturu a výtvarnictví a tak podobně. Stojím v přízemí paneláku, kde bydlím, a dívám se střídavě na jedno a druhé červené světlo, ukazující, který ze dvou výtahů je možné přivolat. Dělal jsem to už tolikrát. Je únavné pořád přecházet od jedných dveří ke druhým. Od světla ke světlu. Teprve teď mě dochází, že stačí postoupit a vidím obě světla zároveň. To je řešení. Odstup, změna perspektivity. Ze dvou věcí je jeden celek.

0: Mann in Schwarz, ein Zauberer, zeigt mir eine Pampelmuse, ihren inneren Aufbau. So soll angeblich die Komposition aussehen, an der ich arbeite. Die einzelnen Teile sind selbstständig, deutlich getrennt, und dabei sind sie Bestandteil eines markanten, einfachen Ganzen. Bittere und süße. Danach denke ich in der Realität angestrengt darüber nach, wie ich gut mehrere Dinge zugleich machen könne. Literatur und bildende Kunst und so weiter. Ich stehe im Erdgeschoss des Plattenbaus, wo ich wohne, und schaue abwechselnd auf das eine und andere rote Licht, das anzeigt, welchen der beiden Aufzüge man holen kann. Ich habe das schon mehrmals gemacht. Es ist ermüdend, ständig zwischen beiden Türen hin und her zu gehen, von einem Licht zum anderen. Erst jetzt komme ich auf den Gedanken, dass es sehr reicht, weiter wegzutreten, und ich sehe beide Lichter gleichzeitig. Das ist die Lösung. Abstand, Perspektivwechsel. Aus zwei Sachen wird ein Ganzes.
1: Třeba i když jenom bereme jazyk, jo, a ty máš jako třeba i jako verbální nějaké věci, které se prostě už ta gramatika funguje jinak, takže třeba ten hokej se mi strašně líbí, jo? Ne? Jako tam to může být, protože prostě ta semantika jako svoj falešného hokeje, ne? A ty motovaskové a tak dále, máš takovýhle nepo vysoká škola je až tak vysoká, že prostě ty žáci
2: omdleli, když
1: jí. Takže já bych to ohodnotil velmi, velmi kladně jako obohacující. Zatímco jsem si už přečetl i, že to je prostě jazyk, když teď bereme jenom verbální složky, že to prostě jazyk na nižší úrovni, jo, tam nefunguje prostě ta vysoká gramatika, tam to prostě nefunguje, to na nižší, je to prostě něco nižší, jo, vlastně to jsou nějaké jako jazyk, který není v plynné funkci. Já to vidím přesně tak, že to přesně naopak, že to spíš jako obohacuješ. Se tím můžeš obohacovat tak gramatiku.
2: Tak ano, jistě je pravda, že často se ti zdají úplně prostě jako hlouposti nebo jako nesmysly, ale myslím si, že vlastní tomu té snové syntaxi je vytvářet věci, které jsou velice blízko poetickému jazyku, básnickému jazyku, čímž myslím zhuštěnému jazyku, kdy jednotlivá slova té promluvy s ohledem na to, co všechno asociují a co zvukově představují a tak dále, jsou intenzivnější než při běžné řeči. Čili že to je jako parametr básnického vyjádření, kdy vybíráš výrazy s cílem vytvořit zhuštěné sdělení. Takže si myslím, že ta snová gramatika takhle často funguje, takže bych nad ní jako nemával rukou. Jo. Myslím si, že některé ty věci, o kterých my se rádi bavíváme, že jo, tak bývají jako takový bizarní humor, ale některé ty věci mají stejnou hloubku, jako je básnická věta.
1: Ta vysoká škola, takže je to, co v tom všechno je, to je, tam si může vykládat třeba člověk hodně, ten výklad může být různý, jako interpretační aprove, to se ti otevírá, v tom, že ti to přijde prostě a máš takovou větu, který si, samozřejmě, kterou si můžeš i vymýšlet, ale nevymýšlíš si, ale přijde to je právě to, co je zajímavé.
2: No ano, ale myslím si, že jako když bys to bral jako technicky, no tak je to podobná, jakoby, když by se ptali, jak vzniká básnická věta, mluvím jako, že spíš jako o moderním lirickém básnictví, že jo, než o nějakém veršovaném vyprávění. Čili jak vzniká básnická věta a jak vzniká ta snová věta, tak si myslím, že bys přišel na podobný nějaký princip. Že když vytváříš básnickou větu, vytrhuješ slova z běžného kontextu, běžné řeči, vracíš jim zpátky tu váhu, kterou mají, jako jednotlivé výrazy se symbolickým, asociativním a zvukovým obsahem, a vytváří básnické věty, které ve čtenáři vzbuzují jiný prožitek, než je řeč běžného jazyka. Čili myslím si, že takhle přesně vznikají ty zajímavé a intenzivní snové promluvy podobným způsobem. Běžný jazyk je jakoby rozložen na součástky, ale nestrácí konzistenci, protože ta konzistence, ta syntax je tvořena spíš tou symbolickou a asociativní váhou než běžnou gramatikou. No.
1: No, možná si to tak. Tým dostane i k něčemu, jako i mužskému jazyka, což může být jako prostě nějaký zajímavý objekt.
2: No, já jsem ještě
1: a, ještě, a ještě poznámka je v tom, že samozřejmě není jenom ten básník, ale i ten, který prostě do jisté míry ztratil jazyk, jazykové schopnosti, dementní člověk třeba, jo, který potom jako vytváří neuvěřitelné neologismy. Já jsem to zažil, jo, jako v domově, kde jsem si to i hodně zapsal. A samozřejmě je to hrůzostrašné, když vidíš třeba zdravotní sestru, která celý život tam byla vrchný a prostě byla osobnost, jo, a najednou tam prostě jako mluví jenom v těch neologismech a nedokáže už vytvářet žádnou větu, ale ta síla, ta, jako, vlastně to, co jsem si, co mi přijde ve snu, to je podobné, jak ona jako potom vykoptává, jako ty neologismy.
2: Což si myslím, že je ohromně jako zajímavý téma, protože to se jako naopak zase týká mluvy malých dětí a celé té, že jo, toho, já nevím, kolik desetiletí trval ten spor o jazykovém instinktu, až teda teď už zase je to trošku zpochybňováno, ta Chomského teorie o jazykovém instinktu, ale je zpochybňováno jenom trošičku, jak jsem se jako dozvěděl. To znamená, že jeho teze, že člověk se rodí s něčím, co se dá označit jako jazykový instinkt, a to je důvod, proč děti vytvářejí gramaticky správné věty, které mají absurdní obsah. To znamená, že děti musí někdo učit, jak mluvit, že ten instinkt nefunguje sám o sobě, ale jsou děti schopné vytvářet neologizmy, aniž by je to někdo naučil. To znamená, že už se narodí s tou schopností té jakoby protogramatiky nebo protogramatiky. Čili tohle jako je zajímavé. Na jedné straně, jak říkáš, lidi, kteří už třeba nemají tu racionální kontrolu, a na druhé straně ty děti, které ji ještě nemají a ještě vlastně se neumí vyjadřovat, ale ten takzvaný instinkt je jako pod tím jako mocná síla, která drží tu promluvu pohromadě. Aniž by splňovala ta promluva teda ty parametry toho korektního vyjadřování.
1: Ta věta je grammatisch wohlgeformt, to je to jako nejlepší tvořená gramatická věta, takový ten pojem. No, do jaké míry je to nutné používat, jakoby, protože i teď to zažijeme, já mluvím v cizím jazyce, ne, a nedokážu vždycky trefit ty koncovky a tak dále. Do jaké míry prostě...
2: No tak v principu je to nutné kvůli porozumění.
1: Ano, ale kde prostě začíná prostě bod Z, to prostě takhle odbočuje, že už to dorozumění, je to už rušivě, nebo do jaké míry můžeme nejen tolerovat, ale i být třeba fascinován těma jako odchýlka. To je takový vždycky ty odchýlky.
2: Já se možná
1: takový
2: prakticistní jako poznámky, ale já si myslím, že to jednoznačně jakby, asi je definováno jako funkcí, k čemu ta promluva slouží. Jestliže jde o básnickou promluvu, tak ten účel je ve vzbuzování emoce a nějakého estetického věmu, a to je něco jiného než dorozumívání technického nebo politického rázu třeba. Jo. Vůbec to ale neznamená, že by ta básnická věta neměla svůj parametr přesnosti. Pokud se chceš psát dobrou poezii, tak jistě to zdáš, jakože máš 10 variant a ty se musíš rozhodnout, která je nejpřesnější. Ale ten účel je jiný, takže ta struktura fungování té věty bude prostě jiná, protože ta přesnost je jiného druhu než přesnost, když jde o jízdní řád třeba. V jízdním řádu každá odchýlka může způsobit to, že se ta informace zhroutí. A v té básnické větě taky, že stačí vyměnit slova a zajímavé vyjádření banální třeba, nebo nic neříkající. Ale ten účel si myslím, že vlastně definuje tu žádoucí práci s jazykem. Hmm. čili možná takhle, jak se o tom bavíme, tak teď mě napadá takový pracovní jako model. Na jedné straně malé děti, na druhé straně nemocní lidi a na třetí straně básnická věta a na čtvrté straně ta snová věta. Jo? Představ si takovýhle, jakoby tady tyhle jako čtyři body. Každý z těch bodů představuje úplně jiný účel, vychází z jiného zdroje, směřuje někam jinam. Ale přitom má společnou tu obecnou nějakou ty nejobecnější zákonitosti toho lidského vyjadřování a každý, ale ten výstup je jiný. A...
1: Ano, ale já třeba hodně vnímám, že žijeme ve světě specializovaný, jo? Jako víc a víc vědomostí a prostě takové velmi specializované i jako obory a tím i prostě odborné jazyky, jo, právní a tak dále, kde prostě už jako ten právník prostě z levé strany nerozumí tomu z pravé strany třeba, jo, už to trochu přeháníme. A takový protipol může být nějaké takové trošku zjednodušený k té univerzalitě, kde prostě je to tím směrem semantický primitiv. Jo, a semantický primitiv je prostě slovo, které prostě, nebo pojem spíš, pojem, který musí existovat všude, v každém jazyce a který už nejde rozsekat, nejde rozsvětlit třeba já nebo tělo.
2: Nebo
1: velmi, jo, velmi je třeba taky semantický primitiv a jako trošku to shazovat i na to a zapomenout trochu na tu specializaci, která je šílená. Jo? Z toho se může vytvářet poetické texty, ale já trochu z toho mám růzu z té specializace. Když překládáte třeba, tak je to taková specializace a vlastně každý
2: obou tak já z toho růzu nemám.
3: Rabin, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi,